0: zoom.
1: Radio Aktual Cum.
2: Ste na frekvenci Radia Aktual Cum.
1: Z vami je Radio Aktual Cum.
2: Poslušate Radio Aktual Cum. Narejen za vaša ušesa.